0: Váš rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Já jsem v minulém díle mluvil o tom, že beef mezi Toxem a OG Pávem nevnímám úplně jako beef, ale už si to rozhodně nemyslím. A po zmínce v tracku na albu OG Páva a následných mikrodisech na Instagramu se OG Páv vytasil s disem Taliban Remix, má vteřinu a 4 minuty a je to vlastně i videoklip, který je za mě úplně brutální, je tam vlastně i celá sebranka pose, dokonce je na druhém místě v trendech na YouTube a má 250 000 views, takže opravdu je tam punchline za punchlinem a za mě je to jeden z nejbrutálnějších disů české scény, který kdy vznikl. Tox na to odpověděl disem bez klipu, jmenuje se to Jak přišel na svět Páv, má to slabých 70 000 views a působí to na mě až komicky, i když jsem na Toxovi vyrost. Nicméně samozřejmě obrázek si udělal dělej sám. Za mě to měl nechat Tox bejt od samotného začátku, protože takhle si vykopal tak velkou díru, ze který bude za mě opravdu těžká cesta ven. Jinak v Praze minulý týden vystoupil Flowrida a celkem legrační byl fakt, že se před koncertem vydával před O2 arénou za člena Securitky. René Dank oznámil show v O2 Univerzu, Megan Fox oslavila 40. narozeniny. No a Drake zveřejnil dlouho očekávané album Iceman, ke kterému přidal jako bonus ještě další 2 desky. Tak to je Česká republika na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Tohle je
3: Rádio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Poslucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: den.
1: Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů, býci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
2: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
6: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
8: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
9: Tvoje ráno.
10: Tvoje rádio.
9: Rádio Metropol.

0: Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.
0: Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Informace od nás rovnou k vám. Začínají zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě. Změna v provozu dopravního hřiště v Moravské Třebové. Město nově zpřístupnilo hřiště v Zahradnické ulici široké veřejnosti. Areál pro výuku školáků je nyní lidem přístupný pro odpolední a víkendové rodinné aktivity. Informuje město.
4: Sport. Sigma o víkendu přejela Karvinou 4-0, zajistila si konečné 7. místo, ale na Hané se teď nejvíc řeší post hlavního trenéra. V hře zůstává varianta, že u týmu se trvá současný manažer Pavel Hapal, ale klub podrobně sleduje taky trenéra Jarolíma z Karviné. Nový majitel Milan Šimonovský se totiž netají tím, že chce příští rok zaútočit na elitní čtyřku a vrátit Olomouc do pohárové Evropy. Co se týče kádru, po skvělém jaru krouží mistrovská Slavia kolem olomoucké dvojce Šturm Barát. Naopak fanoušky uklidnil útočník Václav Sejk, který potvrdil, že na Hané zůstává a chce být pevnou součástí tohoto ambiciózního projektu. Jak tohle napínavé fotbalové léto dopadne, budeme sledovat s vámi. Přejeme vám hezký sportovní den.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole.
4: Jaký bude poslední květnový týden? Pojďme se podívat, co nás čeká od pondělí dál. Odstartujeme letními teplotami 24 až 29 stupňů Celsia. Rtuť teploměrů v úterý taky vyletí až ke 30. Zajímavostí je, že středa přinese mírné ochlazení na 18 až 23 stupňů. V noci ze středy na čtvrtek teploty spadnou na 11 až 6 stupňů Celsia. Od čtvrtka se ale začne znovu oteplovat. A teploty do konce pracovního týdne vystoupají na 22 až 27 stupňů Celsia. Víme, jak bude, čeká nás opravdu teplý, skoro letní týden.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of

0: prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na Autokubíček.cz.
8: Metro Retro. Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
5: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí.

0: jo, tak to si koupím něco na sebe.
1: No, to určitě.
2: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek s měkkým i a dvojitým V, CZ.
3: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Je pondělí 25. května. Vítězstvím zakončili sezonu fotbalisté Sigmy Olomouc. O víkendu smetli doma Karvinou 4-0 a ovládli play-off o umístění v první lize. Obsadili konečnou 7. příčku. Olomouc si triumfem zajistila pro příští sezonu volný los pro druhé kolo českého poháru.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností. Zápas opět životů v Moravském Krasu na Blanensku. Hasiči tu včera 4 hodiny zachraňovali pětici jeskyňářů, kteří uvízli pod zemí u Holštejna. Skupina zůstala uvězněná za kapsou s nedýchatelným vzduchem. Pomáhalo jim 80 záchranářů. Úspěšně je dostali do bezpečí. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásili soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
0: Sport.
3: Seriál mistrovství světa Formule 1. Ital Kimi Antonelli vyhrál velkou cenu Kanady a po čtvrtém vítězství v řadě zvýšil náskok v čele závodu F1 před Britem Georgem Russellem na 43 bodů. Na druhém místě včera dojel Brit Lewis Hamilton z Ferrari a třetí Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu a ten vybojoval své první pódiové umístění v sezóně.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Radio Metropole. Co na sebe.
6: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno 28 stupňů. Zítra také sluníčko 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů.
1: Radio Metropole. Za volantem.
6: Blokové čištění v Chomoutově na Olomoucku a policie na D1 mezi Přerovem a Hranicemi. Víme, jak se jezdí tady. Ranní provoz v Olomouci, Prostějově, Letovicích, také v Bystřici pod Hostýnem, teď bez vážných nehod. V Chomoutově na Olomoucku dnes pozor, kde parkujeme. V plánu je tady od rána blokové čištění, mimo jiné na ulicích Drahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová i Olšová. A policejní hlídka se teď pohybuje na D1 mezi Přerovem a Hranicemi poblíž Molky u Oseku. Sledujeme provoz, hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz

0: den.
1: Berani, nemusíte se obávat žádných průšvihů, víci, když se povede příprava, budou i výsledky. Blíženci, všichni vám chválí změny, kterými teď procházíte. Raci, buďte otevření všemu, co se děje. Lvi, vypadá to, že se blíží něco opravdu velkého. Pany, vaše pečlivost se jako vždycky vyplácí. Váhy, když chcete, tak všechno stihnete za poloviční dobu. Štíři, pochyby nechte stranou. Střelci, žádná překážka pro vás není dost složitá. Kozorozi, pokud jde o komunikaci, jste ve skvělé formě. Vodnáři, máte pro strach uděláno a ničeho se nezaleknete. A co my ryby, díky empatii prý vždycky poznáme, když někoho něco trápí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun. U pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
0: Radio Metropole, podporujem domácí muziku.
12: Zas utík.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservice.
2: Holste Mick, si konáne medalie gewinnen.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Mick, si konáne medalie gewinnen.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
2: Holste Mick, si konáne medaile gewinnen.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Léto. Slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se

0: setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
6: Taneční rádio z Olomouce.
7: Taneční rádio z Olomouce.
6: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Zprávy pro vás právě teď na našich vlnách. Vítejte u nich. Je pondělí 25. května. Samozběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samozběr meruněk. Letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu. Píše o tom Deník.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nová rozhledna pro Velký Kosíř na pomezí Prostějovska a Olomoucka. Mikroregion Kosířsko schválil projekt nové ocelové rozhledny na tomto vrchu. Nahradí původní věž uzavřenou kvůli špatnému stavu. Stavba by mohla začít příští rok. Barvy letníček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letníček.
4: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zahradili petunie. Ony se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek, máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
3: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Na své budoucí mise k Měsíci a Marsu se připravuje Čína. Nově vyslala na svou vesmírnou stanici Nebeský palác kosmickou loď Shenzhou se svými třemi taikonauty, tedy astronauty čínského programu. Jeden má poprvé strávit na zemské oběžné dráze celý rok. Prostuduje účinky dlouhodobého pobytu v nízké gravitaci.
2: Sport.
3: Vítězně vstoupil do hlavní části French Open tenista prostějovského klubu Jakub Menčík. V úvodu pařížského Grand Slamu si dokázal přesvědčivě poradit s domácí divokou kartou Francouzem Droguetem. Vyhrál 3-0 na sety a jde do druhého kola.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole.
0: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni, jasno a nebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů, ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno a nebo oblačno, teploty 25 až 27, ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Na Moravě jedeme v pondělí ráno spolu a máme radost, že je to bez vážných nehod. V ranní Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a popojíždějící kolony na Lipenské, na Velkomoravské, také na Dobrovského nebo na Chvalkovické ulici. A silný provoz je i na 210. kilometru D1 u Holubic ve směru na Brno. Zdržení do čtvrt hodiny.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit oděčku, vyzvat, zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
0: Metropole právě dnes.
4: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
6: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
7: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
6: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
7: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
8: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
9: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
13: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
14: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
15: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
16: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
17: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudeš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudišem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Ho, ho, ho!

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Hrubá stavba super pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Nový pavilon, který přebral přezdívku Franz Josef od svého předchůdce, na jehož místě bude stát, roste podle plánu. Hrubá stavba trvala 580 dní, píše deník. Super pavilon má být hotový v půlce roku 2028 a následně se do něj přestěhují 4 významné kliniky. Neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Nyní dojde k uzavírání objektu a vkládání technologií.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Vzácní sokoly v Moravském Krasu na Blanensku pod útokem víra. Jedno ze 3 hnízd sokolů stěhovavých v oblasti vyplenil vír velký. Ve 2 dalších hnízdách jsou 4 a 3 mláďata sokolů. Měla by vyletět nejpozději v červnu.
5: Jedno hnízdo v Národní přírodní rezervaci vývěry Kunty bylo predováno pravděpodobně vírem velkým a za oběť mu padla všechna 4 mláďata. Na dalším hnízdě ve vývěrech jsou 4 mláďata a na hnízdišti nad Jeským Jáchym, kde jsou 3 mláďata, která byla okroužkována. Čtvrté z neznámých příčin hnízdní péči nepřežilo.
3: Říká pro ČTK ornitolog René Bedan, který dravce sleduje. Neděle byla v České republice tropická. Teplotní rekordy padly na 109 ze 171 stanic, které měří déle než 30 let. Podle dat Českého hydrometeorologického ústavu bylo nejtepleji na severozápadě Čech, v Doksanech a pak také v Plzni. Teploty se tam dostaly nad 32 stupňů Celsia.
4: Mistrovství světa v hokeji.
3: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
6: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
7: Tento týden se tváří jako začátek letní dovolené. Už jenom zbalit kufry a vyrazit k vodě. Víme, jak bude dnes slunečno, jasno anebo polojasno 28 stupňů. Zítra také sluníčko 27 až 30. Ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno 25 až 27 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek to má být zase potom se sluneční září a s teplotami kolem 25 stupňů.
1: Rádio Metropole za volantem.
7: Blesková doprava z Olomoucka také z Kroměříže pro vás právě teď. Policejní hlídka v Olomouci na Dolní Novosadské mezi Přejezdem a Kostelem. Nedaleko Olomouce v Chomoutově dnes pozor, kde parkujeme, probíhá tady blokové čištění. Mimo jiné na ulicích Trahlovského, Písečná, Hrachoviská, Vrbová, taky Olšová. A ještě zdravíme i Kroměříž. Na kraji města hlásíte policejní hlídku na Kujetínské u hřiště. Sledujeme provoz hlídky i čištění blokové. Pondělní ráno je s vámi topové.
8: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa české republiky, tak pojďme na to. Já jsem v minulém díle mluvil o tom, že beef mezi Toxem a OG Pávem nevnímám úplně jako beef, ale už si to rozhodně nemyslím. A po zmínce v tracku na albu OG Páva a následných mikrodisech na Instagramu se OG Páv vytasil s disem Taliban Remix, má vteřinu a 4 minuty a je to vlastně i videoklip, který je za mě úplně brutální, je tam vlastně i celá sebranka pose, dokonce je na druhém místě v trendech na YouTube a má 250 000 views, takže opravdu je tam punchline za punchlinem a za mě je to jeden z nejbrutálnějších disů české scény, který kdy vznikl. Tox na to odpověděl disem bez klipu, jmenuje se to Jak přišel na svět Páv, má to slabých 70 000 views a působí to na mě až komicky, i když jsem na Toxovi vyrost. Nicméně samozřejmě obrázek si udělal sám. Za mě to měl nechat Tox bejt od samotného začátku, protože takhle si vykopal tak velkou díru, ze který bude za mě opravdu těžká cesta ven. Jinak v Praze minulý týden vystoupil Flowrida a celkem legrační byl fakt, že se před koncertem vydával před O2 arénou za člena Securitky. René Dank oznámil show v O2 Univerzu, Megan Fox oslavila 40. narozeniny, no a Drake zveřejnil dlouho očekávané album Iceman, ke kterému přidal jako bonus ještě další 2 desky. Tak to je Česká republika na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
0: A dopolední chill.
3: Už se těšíš na oběd?

Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na oslavy. Prostějov slaví 885 let od první zmínky vesnice Prostějovice. Oslavy nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu Prostějov.eu.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
6: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
10: Co se tady děje?
11: Co se chystá?
12: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
13: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
12: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré

0: kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
2: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Týnecká stodola a Tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, Tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
7: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
8: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Tohle je Radio Metro.

0: Radio Metropole
1: a dopolední chill.
2: Baby, let's go!
3: V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
4: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou depresivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě.
3: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
1: Sport.
3: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference play-off NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Dnes to bude na kraťasy, na sluneční brýle a na naše svěží hity. Víme, jak bude teploty mezi 27 a 29 stupni, jasno anebo polojasno. Zítra také sluníčko 27 až 30 stupňů, ve středu zpočátku slunečno, přes den polojasno anebo oblačno, teploty 25 až 27, ve čtvrtek a v pátek to má být opět se sluníčkem a s teplotami kolem 25 stupňů Celsia.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková doprava z Olomoucka, také z Mohelnická nebo z Přerova pro vás právě teď. Policejní kontroly teď pomáhají a chrání u Olomouce v Samotiškách na Tovérské. Také na 290. kilometru dálnice z Olomouce na Lipník u Velkého újezdu nebo v Mohelnici na Třebovské u Molky. Další policejní hlídka mezi Svitavami a Letovicemi na průjezdu Moravskou Chrastovou. A pozor i na dopolední nehodu, tu hlásíte z Přerova poblíž gymnázia na ulici generála Štefánika. Policie řídí provoz.
0: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
3: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
2: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
3: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
9: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
10: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
11: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
10: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
11: To si piš.
10: Teda Franto, to běžím říct holkám.
11: No, to běž.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.
15: A

0: historický program pod korouhví Moravy, bujaré písně, kejklíři, komedianti i zbrojnoši. Pro děti jsou připraveny pohádky a interaktivní hry, jarmark u zámku, domácí zvěřinec a bohaté občerstvení. Zažijme atmosféru středověku a oslavme společně výročí města Prostějova.
1: Říká náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
3: Co dělat, kam vyrazit, víme i na začátku závěrečného květnového týdne tohoto roku. Zdravíme olomoucké kino Metropol, dnes a zítra se tady hraje vyprodané divadlo, takže zajít si sem, pokud na dnešek, na zítřek nemáte vstupenky, můžeme až ve středu. A to se budou promítat dva super filmy, jako Ďábel nosí Pradu 2 a také sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Viděl jsem, doporučuju. Těšíme se i na další úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. Začátek je jako vždy zítra o 6:30 a téma je tentokrát sport a olympiáda. Úterní kvízový večer v olomouckém Letňáku. A v pátek 29. května se koná Hranická muzejní noc. Objevíme kouzlo památek v netradičním světle. Od 5 odpoledne až do 11 do večera. Letos s podtitulem Strašidelná hranice. A do Hranické muzejní noci se zapojí třeba stará radnice, zámek, synagoga, galerie M+M nebo také galerie Severní křídlo. Více na webu kultura-hranice.cz.
2: Rádio Metropole, kam vyrazit?
4: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
3: Jo, tohle je hokej.
5: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
6: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
7: No to určitě.
8: Jo, určitě.
7: Určitě.
5: Brousíme brusle,
6: ladíme formu
5: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
6: Nejlepší hokejové info
5: každý den na tomto rádiu,
6: protože
9: tento měsíc je trenérem úplně každý.
10: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Metropole. Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: About. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Samosběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Radio Hana a nahrávací studio Ta muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásili soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
4: Sport.
3: K nejlepší desítce světového tenisového žebříčku mužů se přiblížil elitní hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka. V aktuálním žebříčku ATP je na životním 12. místě. A připomeneme, že dnes vstupuje na French Open. V prvním kole pařížského Grand Slamu vyzve nyní po 11. hodině Španěla Careňu.
5: Facebook Radio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Radio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Radio Metropole. To na sebe.
6: Tak máme za sebou první tropický den roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i bouřky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné. Takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů.
0: Radio Metropole. Za volantem.
6: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci se opravuje Stupkova ulice na Tabuláku. Omezení tady platí až do konce letních prázdnin. Je tu odkloněná osobní i autobusová doprava. Jinak nehodu máme na D1, kousek od exitu Hulín, a taky máme hlášené policejní hlídky na dálnici D1 na exitu Kroměříž východ anebo v Bruntále na Dukelské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
0: Radio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Radio Metropole. Kam na oběd?
1: Radio Metropole přeje všem dokonalé pondělí. Máme za sebou vyloženě letní víkend a tím to nekončí. Dneska klidně můžeme dát oběd na zahrádce. A jsou tady taky naše polední meníčka z Olomouce, takže jdeme na to. Dáme třeba mac and cheese, karotku s červenou čočkou a kokosovým mlékem, anebo bezlepkové dýňové risotto. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Je to taky hrachová kaše s grilovanou klobáskou a zlatavou cibulkou, smažený sýr gouda v panko strouhance nebo kuřecí nudličky bok v Michalském výpadu. Špagety se salsičou, řízečky z vepřové panenky s vídeňským bramborovým salátem nebo pečený filet z lososa dneska v restauraci Lobster na Šantovce a je tu i klasická koprovka anebo docela retro kuřecí steak zapečený s broskví a sýrem v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Je to například mexické tarhoňové risotto, kuřecí steak s křestovým přelivem, pstruh na másle a na bylinkách, anebo smažená mozzarella. Jinak další polední menu určitě najdeš na semsolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli. Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče. Objednej a už to letí.
2: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
6: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
7: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
8: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
7: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral. Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
0: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Holste Bek, si können eine Medaille gewinnen.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Bek, si können eine Medaille gewinnen.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Rádio Metropole.
5: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označena. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
3: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
2: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. Jinak stále platí, že kvůli stavebním pracem je zavřená silnice 46 mezi Týnečkem a Bělkovicemi a v Prostějově pokračuje uzavírka na Vřesové. Až do konce července jezdí se tu okolo po místních komunikacích. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky. Víc energie.

0: pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
1: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Radio Metropole.
9: Radio Metropole.

0: krev!
1: Metropole právě dnes.
2: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
3: Co čekáš, za ním vyběhnu nebo co?
4: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzrat, zbytek už je na něm.
3: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
4: To je vidět.
2: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
1: Metropole právě dnes.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letníček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letníček.
4: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále axamitníky vysazujeme, okrasné zelí a letos jsme zařadili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek, máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
3: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje.
1: Sport.
3: Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
6: Víme, jak bude. Víme, že nás čeká opravdu horký týden. Meteorologové kvůli vedru vydali dokonce výstrahu. Má být zase tropických 30. A protože je dál sucho, tak dneska i zítra také hrozí větší riziko požárů. Ochlazením s trochou přeháněk čekáme podle předpovědi až ve středu.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Je tady naše blesková doprava, víme, jak se jezdí. Například v Olomouci kvůli opravám máme omezení v ulici na Vozovce a pozor, na Dělnické teď bude úplná uzavírka ode dneška až do druhé poloviny června. Dělá se tu rekonstrukce povrchu Vozovky. Jinak policejní hlídku máme hlášenou v Drahanovicích na té křižovatce Loučany-Slatinice a nebo taky ve Vyškově na sídlišti Osvobození. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
6: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
11: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
12: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
11: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
12: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
11: Jsme tu pro vás již 20 let.
12: Jezírka Banat.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudeš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudišem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na festival vojenských

0: Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu Vlastivědného muzea.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
6: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
8: No to bych to pěkně zvoral.
9: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
10: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
11: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
12: Rádio Metropole.
13: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
3: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě.
2: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
1: Sport.
2: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference playoff NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
4: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tak máme za sebou první tropický den roku 2026. V neděli jsme místy naměřili přes 30 stupňů a pak z toho vedra byly i bouřky. Víme, jak bude, tak i dneska nás na Moravě čeká celkem pecen 25 až 28. A zítra zase víc jak 30. Je to velice pravděpodobné. Takže nezapomínáme na pitný režim. Důležitý je zejména u dětí a seniorů.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
1: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
0: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se ovšem vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizzante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
11: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
12: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
13: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
14: Posloucháš?
15: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole. Rádio Metropole.
0: S námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou. A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Zdravíme Olomouc, Prostějov a nebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti, a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller a nebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
0: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
0: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Neseme vám zprávy. Samosběr meruněk u Olomouce letos nebude. Loni se pěstitelé ve Skrbeni radovali ze zájmu o samosběr meruněk, letos je ale pohled do sadu skličující. Jarní mrazíky s teplotami až minus 7 stupňů Celsia spálily celou úrodu, píše o tom Deník.
4: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pouliční galerie v Přerově se rozrůstá. Galerie pod širým nebem na třídě 17. listopadu nově doplní portrét mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. V anketě o tom rozhodli obyvatelé Přerova. Už tu tak bude 8 osobností.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Máte kapelu a chcete prorazit? Chopte se šance pro začínající umělce. Rádio Hana a nahrávací studio Ta muzika představují 9. ročník celostátní soutěže Radio Talent Olomouckého kraje pro hudebníky do 30 let. Uzávěrka přihlášek je už za 6 dní. Podrobnosti najdeme na webu radiotalent.cz. Projekt vzniká za podpory Olomouckého kraje. Přibývá firemních bankrotů v České republice. Během prvních 4 měsíců tohoto roku vyhlásili soudy v Česku 255 firemních bankrotů. Je to meziročně o 6% víc a nejvyšší počet za posledních 7 let, píše ČTK. Nejvíce bankrotů je v dopravě a skladování.
4: Mistrovství světa v hokeji.
3: A je tu další hrací den pro české hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. Naše reprezentace už má jistý postup do čtvrtfinále, i tak má zásadní motivaci k dalším výhrám ve skupině. B. Usiluje o lepší pozici do čtvrtfinále. Dnes hrajeme od 16 hodin 20 minut s Norskem.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že je to zase na kraťasy a na tričko, protože zase hodně svítí sluníčko. Na Olomoucku i jinde máme dál azuro a teploty jsou a budou pořád docela vysoko. Dneska odpoledne 25 až 28, zítra 30 stupňů. Od středy do pátku to pak nejčastěji bude kolem 25. A o víkendu už zase čekáme tropy. A pokud se chcete schladit, tak teplota vody na přehradách je aktuálně v rozmezí 15 až 19 stupňů.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme teď silnější provoz na Kosmonautu nebo na 17. listopadu a taky na Hodolanské a Pavlovické. Zdržení maximálně do 5 minut. A máme hlášenou policejní hlídku na D1 na exitu Hulín Západ a nebo ve Valmezu na Palackého. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
4: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

nevnímám úplně jako beef, ale už si to rozhodně nemyslím. Po zmínce v tracku na albu OG Páva a následných mikrodisech na Instagramu se OG Páv vytasil s disem Taliban Remix, má vteřinu a 4 minuty a je to vlastně i videoklip, který je za mě úplně brutální, je tam vlastně i celá sebranka pose, dokonce je na druhém místě v trendech na YouTube a má 250 000 views, takže opravdu je tam punchline za punchlinem a za mě je to jeden z nejbrutálnějších disů české scény, který kdy vznikl. Tox na to odpověděl disem bez klipu, jmenuje se to Jak přišel na svět Páv, má to slabých 70 000 views a působí to na mě až komicky, i když jsem na Toxově vyrost. Nicméně samozřejmě obrázek si udělej sám. Za mě to měl nechat Tox bejt od samotného začátku, protože takhle si vykopal tak velkou díru, ze který bude za mě opravdu těžká cesta ven. Jinak v Praze minulý týden vystoupil Flowrida a celkem legrační byl fakt, že se před koncertem vydával před O2 arénou za člena Sekuritky. René Dank oznámil show v O2 Univerzu, Megan Fox oslavila 40. narozeniny, no a

0: další várku muziky a energie.
1: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
1: A odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla. Dneska padla.

0: tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
1: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
2: Hunichovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Hunichově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.unichov.cz.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
8: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole, kam vyrazit.
1: Co dělat, kam vyrazit, víme i na začátku závěrečného květnového týdne tohoto roku. Zdravíme olomoucké kino Metropol, dnes a zítra se tady hraje vyprodané divadlo, takže zajít si sem, pokud na dnešek, na zítřek nemáte vstupenky, můžeme až ve středu. A to se budou promítat dva super filmy, jako Ďábel nosí Pradu 2 a také sci-fi Spasitel s Ryanem Goslingem. Viděl jsem, doporučuju. Těšíme se i na další úterní kvízový večer v olomouckém letňáku. Začátek je jako vždy zítra o 6:30 a téma je tentokrát sport a olympiáda. Úterní kvízový večer v olomouckém letňáku. A v pátek 29. května se koná Hranická muzejní noc. Objevíme kouzlo památek v netradičním světle. Od 5 odpoledne až do 11 do večera. Letos s podtitulem Strašidelná hranice. A do Hranické muzejní noci se zapojí třeba stará radnice, zámek, synagoga, galerie M+M nebo také galerie Severní křídlo. Více na webu kultura-hranice.cz.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od

0: 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
1: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
2: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
3: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
4: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
7: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD,

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Radio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
4: Čistá telepatie.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 16 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jdeme na další zprávy. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního odchovu již lze ve výběhu zahlédnout. Barvy letníček zkrášlí květnou zahradu v Kroměříži, která je zapsaná v seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Zahradnice a zahradníci nyní pracují na výsadbě letníček.
2: Vysazujeme 7 druhů, vysazujeme ageratum, různé barevné spektrum begonií, dále aksamitníky vysazujeme, okrasné zelí, letos jsme zahradili i petunie. Oni se ty barvy hodně často opakují, u těch letníček je naštěstí větší výběr než u dvouletek, máme standardní bílou, červenou, modrou, žlutou, fialovou.
1: Říká zahradní architekt Pavel Novák. Ostrá reakce ministra školství na plošné testování žáků. Kvůli vlně kritiky si Robert Plaga předvolal ústředního školního inspektora. Letošní prověrky z matematiky a českého jazyka pro 5. a 9. třídy totiž obsahovaly nevhodné osobní otázky. Ministr uvažuje i o okamžitém zastavení testů. Jak píší Novinky.cz, inspekce se totiž dětí plošně ptala na finance rodičů či těžké psychické stavy a myšlenky, a to bez vědomí rodiny. Vývoj tématu sleduje. Sport. Česká tenisová jednička dnes vstoupí na pařížský Grand Slam. Na antukovém kurtu na French Open se v prvním kole představí olomoucká rodačka Karolína Muchová. V zápase o postup vyzve po 16. hodině Rusku Zacharovovou. Výsledek vám přineseme.
0: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Olomouci, počítejte se zdržením, 5 minut si můžete postát na Brněnské ve směru na Brno a také na Pavlovické ve směru na Šternberg. Pozor také na nehodu, tu nám hlásíte ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a bouralo se i u obce Bohdíkov na Šumpersku. Tak šťastnou cestu.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.

0: prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho. Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
2: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
2: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
12: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
13: Tohle je Radio

0: krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
1: Metropole.

0: Švýcarsko je sice země sírů, ale v hokejových halách to teďka vypadá, že i ty nejlepší obrany mají víc děr než poctivý ementál. Sleduj tuhle světovou jízdu, kde se puky odrážejí rychleji než kurz švýcarského franku. Posloucháš Rádio Metropole a tohle je tvůj fresh hokejový update v maximálním driveu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
3: Ano, sami poznáváte, že v dalším hokejovém speciálu našeho rádia otevíráme další část našeho česko-švýcarského slovníku, a protože letošní šampionát hostí právě Švýcarsko.
2: Holste Bek, si konáne medalie gvin.
3: Co znamená, když Švýcar řekne tohle, uslyšíme za pár vteřin a teď spolu fandíme našim. Naši kluci dnes od 16.20 hrají proti Norům. Jak to vypadá v tabulce? Po třech výhrách v řadě se naši kluci posunuli na průběžné druhé místo ve skupině. Podle sportovních expertů se dnes čeká proti Norům naše výhra a minimálně 5 branek. A co nám to dnešní vítězství může zajistit? Jednoduše řečeno, kromě zdravého sebevědomí, dostaneme i přijatelnějšího soupeře pro čtvrtfinále. A jaký je překlad této švýcarské věty? Běžte z cesty, Češi si jdou pro medaile.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
4: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
1: Radio Metropole
5: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
6: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Neseme další várku informací. Aquapark a bazén v Olomouci zdražují. Od 1. června si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části aquaparku vzroste o 20 korun na 260. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady, kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete v novém článku na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči v Přerově, nezapomeňte, kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě je ode dneška do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje ředitelství silnic a dálnic.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Na vodu se v letní sezóně více zaměří policie. Od června do září bude kontrolovat bezpečnost na vodních plochách, řekách a v jejich okolí kvůli hrozbám utonutí.
4: Budou zapojena všechna krajská ředitelství policie a to bezpečnostní opatření bude mít jednak preventivní charakter a jednak samozřejmě nějakou represivní část, kde se budeme zaměřovat na dodržování pravidel při řízení vodních plavidel, na dodržování dopravního značení na vodě.
3: Vysvětluje ředitel pořádkové policie České republiky Petr Koutný.
0: Sport.
3: Český hokejový útočník Tomáš Hertl září ve finále západní konference playoff NHL. Pomohl v noci na dnešek svému Vegas k výhře 5-3 nad Kolorádem gólem a asistencí. Stal se první hvězdou utkání. Doplníme, že Vegas vede nad Kolorádem už 3-0 na zápasy v této sérii.
5: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
6: Pranostika nám říká, že pokud je Urban krásný a vyjasněný, hojným vínem nás odmění. Tak já myslím, že máme splněno. Venku si užíváme slunečno s teplotami kolem 26 stupňů Celsia. Také zítra bude jasno a teploty ještě mírně vzrostou. V nížinách se mohou dostat i na tropických 31 stupňů.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Olomouci pozor na policejní hlídku na Lazecké ulici. Pozor si dejte také mezi Šternberkem a obcí Lipina. Tady nám hlásíte nehodu. A kolona je aktuálně mezi Rýmařovem a Dlouhou Loučkou. Postát si tu můžete až 10 minut.
7: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
0: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Je pondělí 25. května a svátek slaví každá viola. V Česku jich máme přibližně 15 stovek a jejich latinské jméno znamená fialka. Narozeniny má oblíbená česká herečka Eliška Balcerová, tedy i Vilma z komedie Ženy v pokušení.
2: Co čekáš za ní, vyběhnu nebo co?
3: To nemusíš. Stačí nahodit udičku, vyzvat, zbytek už je na něm.
2: Tak co, tak já jsem neflirtovala čtvrtstoletí, no.
3: To je vidět.
1: A kulatou třicítku slaví Pasta, hokejová hvězda David Pastrňák, který si pro zajímavost v NHL měsíčně vydělá kolem 18 milionů korun. Wow, to dneska bude oslava. Stejně jako Pasta kličkujeme mezi hity a trefujeme nejlepší tóny i v pondělí 25. května.
0: Metropole právě dnes.
4: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
5: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
10: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Tohle je Radio Metropol.

0: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte i hned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si piš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
11: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
12: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
13: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tematické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
14: Tvoje odpoledne.
15: Tvoje rádio.
14: Rádio.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Nami víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
4: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
3: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
0: Sport.
3: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
1: Radio Metropole. To na sebe.
5: Teplotní rekord pro dnešní den je 30,8 stupňů Celsia a myslím si, že v některých částech naší republiky byl dost možná pokořen.

0: nám bude svítit jenom sluníčko.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Olomouci pozor na policejní hlídky, jedna stojí na Třídě svobody, další na Hodolanské, tak nohu z plynu. Opatrně také mezi Olomoucí a Topolany, tady nám hlásíte nehodu. Bouralo se také mezi Moravskou Třebovou a Mohelnicí, tak i tady nohu z plynu.
1: Víc muziky, víc energie.

0: Pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Metro Retro.
2: Metropole.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová pečeně bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 39,90. A prosecco frizante za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD.

0: od 1,7 litrů na 100 kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Tohle je Radio Metro.

0: Veňa připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
1: Metropole.

0: Počúvaš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. To na sebe.
1: Ve Španělsku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
3: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz. Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
1: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
3: Rádio Metropole. Taneční rádio z Olomouce.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Zdravíme Olomouc, Prostějov a nebo Šumperk. Jak už od nás víte, za týden ofiko začíná letní sezóna a koupaliště zdražují vstupné. O kolik? Tak to zjišťuje report.cz. Taky připomínáme, že archeologické centrum Olomouc se otevírá veřejnosti, a to už příští sobotu 6. června. Jaký bude konkrétně program, o tom píše Olomouc.cz. A ještě se podíváme na sever našeho regionu. Blíží se dny města Bruntálu. Na co všechno se letos v červnu můžeme těšit? Bude třeba Slza, Richard Miller, anebo taky Lucie Bílá. Pozvánku najdeme také na webu města www.mubruntal.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Živ

0: Alika Čelčice u Prostějova vás zve tento čtvrtek na Alika Open Day. Čeká vás odpoledne plné zážitků. Přijďte a užijte si zábavu na Alika Open Day.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informací.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Prázdninové kempy v Aquaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy Aquaparku Olomouc.
6: Tohle je Radio Metropol.

0: Fajčů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Je přece nejlepší.
2: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 21 hodin.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole, Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze světa hiphopu a ze světa České republiky, tak pojďme na to. Já jsem v minulém díle mluvil o tom, že beef mezi Toxem a OG Pávem nevnímám úplně jako beef, ale už si to rozhodně nemyslím. A po zmínce v tracku na albu OG Páva a následných mikrodisech na Instagramu se OG Páv vytasil s disem Taliban Remix, má vteřinu a 4 minuty a je to vlastně i videoklip, který je za mě úplně brutální, je tam vlastně i celá sebranka pose, dokonce je na druhém místě v trendech na YouTube a má 250 000 views, takže opravdu je tam punchline za punchlinem a za mě je to jeden z nejbrutálnějších disů české scény, který kdy vznikl. Tox na to odpověděl disem bez klipu, jmenuje se to Jak přišel na svět Páv, má to slabých 70 000 views a působí to na mě až komicky, i když jsem na Toxovi vyrost. Nicméně samozřejmě obrázek si udělej sám. Za mě to měl nechat Tox bejt od samotného začátku, protože takhle si vykopal tak velkou díru, ze který bude za mě opravdu těžká cesta ven. Jinak v Praze minulej týden vystoupil Flowrida a celkem legrační byl fakt, že se před koncertem vydával před O2 arénou za člena Securitky. René Dank oznámil show v O2 Univerzu, Megan Fox oslavila 40. narozeniny. No a Drake zveřejnil dlouho očekávané album Iceman, ke kterému přidal jako bonus ještě další dvě desky. Tak to je Česká republika na Metropoli a my už teď posíláme další várku muziky a energie.
0: Česká republika. Nejlepší info nejen z rapové scény. To je podcast jedině na Rádiu Metropole.
2: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
2: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudeš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudišem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Yeah, let's go to the beach.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Pondělním hostem na našem rádiu je astrolog Tonda Baudyš, se kterým se díváme do hvězd. Antonine, jaký dojem na tebe dělá tedy poslední květnový týden?
2: Ahoj Lukáši, zdravím tebe i posluchače. Na mě tento týden dělá rozumný dojem. Zdá se mi, že všechno drží pohromadě hned od pondělí, úterý. Ruší mě tam určité tlačení na pilu v souvislosti penězi, kolektivy. To je pondělí, úterý, ale potom už by se to mělo uvolnit a jít příjemnějším směrem. Určité ochraně se těší domovy a rodiny.
1: U jakého dne nám bliká jakýsi vykřičník? Kdy mohou být třecí plochy?
2: Kritický den, čtvrtek odpoledne, pátek dopoledne, tam mohou rezonovat nějaká nenaplněná citová očekávání nebo partneři, kteří se musí z nějakých důvodů vzdálit a nějaká lítost přirozeně pak může nastat.
1: A v jakém znamení se ponese poslední květnový víkend?
2: Víkend by se měl povést. Nemůžu slibovat počasí, ale jako když jsou všichni na značkách, na správných místech a nic nás během toho víkendu neruší.
1: Hvězdné vzkazy a poselství každé pondělí na našem rádiu s Antonínem Baudyšem. Děkujeme za to.
2: Moc tě zdravím a moc děkuju.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: S námi víte, co se děje, jsou tu zprávy. Velká prezentace sociální pomoci v Olomouci. Na Horním náměstí se ve čtvrtek uskuteční veletrh sociálních služeb a Den pro rodinu. Svou činnost tu představí 47 organizací působících v sociální oblasti. Akci doprovodí program pro rodinu.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Ulice hlídá Přerov svým kamerovým systémem. Místa, která monitoruje, jsou jasně označená. Radnice nyní nechala vyměnit zastaralé infocedule, které upozorňují veřejnost na kamery.
3: Důvodem této obnovy bylo především zlepšení přehlednosti a srozumitelnosti značení pro občany i návštěvníky. Nové cedule byly instalovány na frekventovaných místech, konkrétně na Žerotinově náměstí, v prostoru u vlakového nádraží a v části předmostí. Právě tyto lokality patří nejvíce navštěvovaným a jasné informování o monitorování prostoru je zde proto zvlášť důležité.
2: Vysvětluje mluvčí města Přerova Lenka Chalupová. A v Přerově ještě upozorníme na vojáky. V katastru Penčic, Čekyně a Žeravic začne v úterý vojenské cvičení. Potrvá 2 dny a cílem je zdokonalení schopností vojáků. Vojáci se nebudou pohybovat v obydlených oblastech.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
2: Oficiální návštěvu Zlínského kraje plánuje prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou. Na dvoudenní návštěvu přijede příští týden v úterý. Na programu má debaty se studenty, občany i zástupci samospráv a zúčastní se i Zlínského filmového festivalu.
1: Sport.
2: Česká volejbalová reprezentace mužů má nového kapitána. Stal se jim univerzál Patrik Jindra, který hraje za polský tým Częstochowa. 28-letý hráč roli přebírá po blokaři Adamu Zajíčkovi, který ukončil reprezentační kariéru.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Česku předpovídají 25 stupňů, v Itálii hlásí 28 stupňů Celsia a v Řecku 29. A my na Moravě nemáme co závidět. I u nás se budou teploty šplhat k tropické hranici, stejně jako na jihu Evropy. Meteorologové hlásí až 29 stupňů Celsia a k tomu zcela jasno. Ve středu bude teplo pokračovat, ale ojediněle nás svlaží déšť.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.